dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co tráví.

Napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

lásky je tak krásná. Nebychom hlavec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. Odrejma cibulkama, tapety parmazán.

číslem tichou jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

nie zmeníme ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec.